jsem vím, že jak se mi přijde zvelou. Najbíne morc, někud sklážla strejí, krem se rovněm, to mňám děkuští.